0: Ja, to si koleč ne vyhrát, nebo prohrát. Prohrajem li pak.
1: Pak si zastřelte. Zrovna to tak říkal váš otec.
2: Však se zastřelil.

0: Krakova ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mno, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno peze.